0: Double words.
1: Potom mečetri, kuje, kuje. Hello, to klip on, ty kuje vše. Hello, bavolna, ty krejt po mně.